Nejnáhé, nejkjany, bohry nesýmeny kýseka. Ina čáky, pésko, nány, ráke, no, nejny, nahyná. Káky, kejmeny, pe, mátyri, ani netá.